třeba na festivalu Pohoda, nebo bude hrát ještě v Pingwell v Bratislavě 29. května spolu s Adam the World a Mishino. No ale čekají nás něco je vlastně naše domácí kapela, která se vyskytuje ve Velké sedmě, tak uvidíme, kam to dotáhli se skladbou Mám ráda. Po případě je konkrétně něco můžete vidět naživo v tom, jak se tomu říká, na Nefestíku, který je v Nepomuku mezi 19. až 21. červnem. A s Nefestíkem my tady máme ten kulturní léto. To je oslých můstků, že by se z ní dal postavit jeden dřevobalzamový most. No a jak se tomu říká, takhle zní něco. No a pokud chcete soutěžit s kulturním létem a Nefestíkem, tak se dneska dočkáte.

Střední vlny, poslední dny, a jestli se nepletu, tak střední vlny máme taky ve velký sedmě a nedrží se na tom úplně špatně, no, ale lépe jsou na tom holky a za podpory pasti jejich motůrek.